Tu Menet z archeologického ústavu. No. Haló? Počujete ma? Haló? Počujete? Zase nás niečo prerušilo.